Ja, moja se předsejt, so se někocu, někoci vodeče Vojčku vam je, kak moli snač nam někajki kuzovorske runčko napisać, se či že raz někotry svišeč, ki sme dostali, potekim, co komu karast vejci, dalo plincu na pečmi, abo, hoje duje metavki dobru stvu, skok v umečmi. Švorči boči nauce, kuzvam se pisanost naleča do duše. Abo, hauren hauren čorne ptak, přines mi moc za jeden tak. Vetove, leso smeje, dobra čara, nech so deje. Potajkim, dožno bih u nikotre, kuzvorske runčka, ki sme dostali, a dženca, krotko pona po sedmih, krotko pona po džuječih, potom možeče tež vso v obdjelič, a tu zazvonič, a nam vaše runčko tu přednesč, lev, srpskim rozvorsu. Šest čminčinu do napo šestčih, nedom bude mati džisvok tu přimni, Zobe nam přerodžiju, što je so tu a tam a druže serbskim svječe takle stav.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. W Lenje je čaranjeđe 50 hosći na temu od Brunicova regiona k zakitovanskomu mjestnu, kajke je vujiče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska Zerska při kloštorske vođe je sa zaradovanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujem člone zakitovansko vubjaka Zerska Jens Lehmann a njedeši generalny major vojska Markus Korčik na prašenja vobedljaku a vobedljarju odmovjavoj. Při milino vodže z vulkim napječom blisko Krosčic tu kvilu zanirovanske naprave převedu. Kajže zdjeli rečnica zavoda Sachsen-Netze Nora Weinhold, štežore milino vodu tu kvilu znova vobabja, zo nebychu zerzavili. Z dobom převedu nedom tež nekotre kontrole na fundamentach štežorov a je vedatem pađu vuporedžeja. Milino vod ze 110 kV napječa veđe vod přepinanje ve kamencu hačke přepinanje ve zuborničce. Gmenska rada ve Bošicach je čara jednovosnje obsamknula bydlenske dome ve vjetruskim sydlišću předač. Tute je tedeša šamotunja konc postatih let vo sebe za svojih dživačerů natvariła. Po 1990 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach přeco minje ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vjetruske bloky ze 125 bydlenjami chce netko investor ze Badensko-Württembergske kupić. Za vobedlerju samich, tak veso nas stani rečo so přesto ničo ne zmini. 6 serbskich modostnich ve starobe 15 do 17 let wobdźeli so tu kvilu na gymnaziju ve Vulkich Rydorecach, Němsce Grossrönstow, na tak mjenowanym DFB Junior Coach wukupvanju. Od pondźele hač do pjatka su modostni za to ze šulske wučbe wusvobodźeni, so bychu se zakłady za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu wukupvanju słuša, kak so treningu jednotki přihotuja, planuja a převedu. 40-hodźinski kurs organizuje Zapadowužiski koparski zwjazk w kooperaciji z DFB-om. Přepytowania przyczyny wojenia na Witniku pola Krosčic przeco jeszcze traja. Kajż policja na napraszanie MDR Sakska zdzieli, dobia najprzedowołu Witnika z pomocą krana delezacz, a klepotom może policajscy sledżerio ze swoim dziełom namiestne pokroczować. Miestem su przy wojeniu spalene dziele Witnika ze wokolnych polu zezbierali, tak zachodzi so przestrzeń za saratoscy wużywacz. Lieca kon smierca bie so na polu mies Krosčicami a zejcami Witnik do spłonie wupalił. A to one bichu, nasze powieście, kiś namakacze dale na naszej internetowej stronie runy, takież w naszej darmotnej app, kiś rika MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slebro pokazave budešine dale 15 stopnju, nekotre mročele vuladame na nebiju dženca, pak milo sucho ostač, přeco zaso tež slunco vuladame, a žive slebro te zaleze na maksimalne 24 stopnju dženca, a juce zmejeme s blakami potom hižo temperature hačke 30 stopnja.
2: Našim koncu dere beži, što je švobkat nastupa, to je přijetše dere do dženskniše je srede, 7. junija, 4. po 7.
0: Serbski rozvoz.

0: Radiću.
1: Stawizna wo krabacze wabi kóžde leto sowy ludzi do Čornokumca, što myslachu ludzo niede poprom wo takim mynku. Dóho płaćeše mynkustwo jako nieczestne połanie, to zaližeše na tym, zo steješe mynčasto zvonka wieski abo miesta a z tym zvonka wiesnej abo mieščanskej zromadnosće, a zo dobeše mynk tež na sjatych dniach abo nedźelach a samo venoce dživač. Nimo toho reskotace a klepotace zvuki myna ludzi šerjachu, husto bychu mynkojo tež dohodla nevo blubu ani dokež kazachu se jako mzdu za mleče vjeste podžel muki. A z dobom nudžo tu a tam, na to tukachu zase mynk vjace do svojsko zakamleje, hač je mu poprom pšistej. A tak se ludžo to a tamne vo potajnstvach myna pojedachu, doniž so mynke samokuzborske moce nepšipisuachu. Přes čož nastavacho pojezd, čekajš například pojezd vo čornym mynku, čornym komcu abo pojezd vo krabače. Přichodná celá aktuálna stavizna vo krabače buče po takým sobotu za týdžen 27. junija na tamnejším jevišču vidieť. Stojš to srbským podželom a srbskými spevami, kajš če v srbským rozhlasu snáno tejší, že slyšeč moli. A stojš necha letušu staviznu skomžič, ja so pola nás vo posledné zastupné lištiky pohápiju s pomocou mielku a kúzvorského runčka. Druze si snano tola vokovo krotko pona podžuje, či ešte zváža nám svoje runčko tu přednesť a hýžo sče tež v mies potenciálnymi dobečerjemi zastupných lištikov za premiéru sobotu za týdžen. Máme menúci ešte 5 kruč 2 lištikaj za vás.

0: Aj pošeli přez ves malič do bula kopač, na nekaj kovježu zalist, si skočku rajkač, abo s psom špacirom hič. Možnost, čo za rjane vočastvace popolno je poprom zaručene, a při tajkim krasnem vedre vesela so nekoci netko hižo na svoj lečni dol, abo tež na konc tydženja.
1: Rečni kučik, serbskim rozhlasom.
0: S doktor Anjo Pončovej.
2: Prozine so bliža, a s tem dovolove čas. Kujšte ma svoje predstave, kak chce svoj dovol přeživić. Či jeni vostanu doma, tamni proda džaso do cuzby. Nikoci knihoja se niđe hotelu v stvu, druze zaso lubuja tak mendovane ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak možeme k tomu najlepje sapse prajeć? Nimske svoje anlage ma jara široki, a tež požičkovne voznam, a nehodži so jednore do serbšine převožič. Dobime přeco obkječovač, vočo konkretne dže. Tak menujeme nimske grün anlage serbse najlepje zelenišćo. Čež sem vuzbinič, so možeme so tam dere vukodžovač, možeme je tež menovač vukodžovanišćo. Po tutem mustrje bych tež tvoriva hotelnišćo, za nimske hotelanlage. Vezo funguje tež cuze svoje resor. Za ferienpark abo ferienanlage pak nebych prozine jako vukadžišćo za novo otvodženku zawa, ale dovol. Však chceme v tajkim parku rjane dovol přeživić, a to činime v dovolnišću. Ale šo jene, dže a na kajke vašne vy, ljubi připosluhario, vaš dovol najradšo přeživiće, hač doma, fotelnišću, abo dovolnišću, přijo vam rjane vočasvjace čas s vašimi ljubimi.
3: Praše so, što je ti vopravdje važne v žiju.

0: A ani nic přez rědka so stała, so mamy tu we studiu serbsko rozwosa najšelakoriše skupiny ludzi, kociž so za to zajmuja, kak to ju takle pola nas odbieži, kak służby odbieža, wusywania so planuja, abo tež hučba, abo kak so direktnie rano live, gdyż tak chceš wusywa. Serbskim rozwosu miachmy čera wopet, šulere zwokle, co se wobladali, kak so to čini, nekoci z nich šak so sami doma tež ižo wuspytaja w šulskim radiju. A to dla mě hošice romadže zvučare moj Madlenko Kubajnkec a Simonom Bjaršom tuž to prašenju. Na tute je i Monika Gerdesova odmoujava a smedžachu so před profi mikrofonom tak rec tež raz wuspytač. Kak bychu oni svuchariu doma postruvili a kak bychu so sami takle przedstajili.
1: Dobranje, lubi dzieci, joje, MDR, sabia.
2: Dobranje, was witam na dzienniejsze wysyłanie.
3: Tu je rejadona pečjen, ja bylu w oklecach a činim tej subu GTA Radio.
4: Bylu w horkach a moje najlubsze zwyrio je Nupała.
5: Ja mam peč Nupał.
6: Bylu hasluje a mam rady gony.
7: Katujku in Rika.
6: Tamo.
8: Hajati jecham. Na Apollo. Przyny serbski paslic.
9: Bylu w Biskecach a sam jednać lit stara.
10: Dobre ranie, ja szindu ze Spiskec a sam jednać lit stara.
11: Ej, wuj ste dwójnikaj. W oblikati sobój. Kuśtu dzień samsny.
12: Hej.
13: Sme rade na peč jen, v okličan šule, a sme se do budišina dolečili.
14: V obvuku počvanska dňa sme se bi za to vyupetali serbsku instituciju, serbsko rozosa.
13: A je mysli smysli rozosu opetač, to celé što zajímavo za naše děti, za šulorio a šulorky.
15: Děti, kajo so vám pola nás ljubivo?
16: Zubo!
0: No da, šulak je šulere v okličanske šule so nam čera přes ramjo poladali a so to. Tež sami raz vuspetali so před mikrofon stupič. A was doma postrojič?

No, ja jsem čipna, ač so ponapodževeč, ich potom tla nechtu na to zváži a nám šte svoje kuzborské runčko tu přednese. Heißt, Smyšak, pisomne, jacere dostali, například z Nesvači, dva z konje, capskich Baslic, Jauere, Zvuščča, a to mjezdru jim tajkele jule, poskajče raz, coko, muka, raz, dvaj citalo, plincu na pečmi, abo švorči boči nauce, kuzvam se pisanost, naleča do duše, abo tež lipa sapska kuzvarska, nesmienju nech muc mi da, lipka, liška, lilija, pšemenco, do někoho, medla tež do rozvosunika. Hej, krokavý slin a hadžice ječ, můjem ručele so pozubia nit, rejane větro přikadža a snano, listčík do dživa dva. A abrakadabra zimzala bim, krabatuve r, nit gotu sim, snano reka to potom tež pola vás, takhle. Vy můžete ponad podžujecích jo pola nás ještě dobyč, zastupne listčíky za vůlku priméru potom sobotu za týdžen čornem komcu, když dževo najnošu, najaktuálnějšu staviznu o krabače. A ja jeszcze mam, ja sprejne, bo na podziewiczych, ja tak daleko, a te czystwoście wam też jackroć praju. A jeszcze nieszto, czynki czanki, stute kanki, skuz wam nieszto, što już jest o mi zubiło. Jako dzieci zarachmy się tutu scenu w okuzbach juczynko swału, ja byś tedy znano dziewicz, albo też 10 lat stara, a nie możesz się na kompletne kuzbarskie rączko dopomnić, sążno to też internecie za tym sledziwa, a ladawa, ale niczo nie jestem namakała. Ja nie wiem, że sztuje się tutu scenu z cała umysliu, albo ją napisał, jeli so może niech to pomacz. Kaž prajne činko činko svau, abo kuzvor činko svau, tuta scena dživa dva reka a započne so přeco z jeho kuzvorským runčkom činky čanky stuteje kanky. Dyb, dyb, dyb, kakže dale, snano može nešto pomač.

0: Kreschebus zwiši a my sme pedla. Na 17. serbskem zwiženju.
1: Zasnitliš nech njace so.
0: Popsom, Kula Bula, Klara Valeri.
2: Zveju učabu.
0: Kreschebuski žišeci musical Ludovaria, serbski Ludova ensemble a wiele věci. 20. juni ve 2.6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serbski svježi nordu je prezentirovane ve serbskiho programa.
3: RBB. Serbski program. Serbski program.
4: Jo, a na serbskim svježinju dajo te drje najlepše mlince. A te přidu ved ukni kojskeje firmy Dolnoserbskiho gymnazija a te ukniki zbieraju z tym peneze za svoj abiturny bal. My špendirujome vam jaden taki mlinc na svježinju, gaž se ninto planas meldujošo a na pšašanje v te gronijošo. Kušte žijen až do pětka hyšči, mašo k tomu šanzu. Jo, a prétne vaše vete grono dobytnjo. Žinca, nejo to pak gödanko, ale vy mižošo nam jednorje vašo mininje groniš. Pšašanko. Co jo za vás to rétne na serskem svěženju? Co jo za vás to rétne na serskem svěženju? Gaž nam na to vete gronjošo kýva vám linc na serskem svěženju sobotu hove městče. To jo ta dobra povesť a dalšne povesťi z mýho pomúzice moja kolegina Stefani Kraucojc. Ale hu hešči raz cysła našogo handia.
5: Vodkos, přešania, píšte nám pět 0151 11 88 8 6 5.
6: RBB, serbský program.

0: RBB Serbski program. Powiedzcie.
1: Tuchelu planuju nowelirowanie bramborskeje selskeje kazni. Pepeš a čižasča litami sviše dogrono vo nimsko-pölskem susedstwie a Bramborska spomina na 17. juni. To a dalče nowosći zgenijošo njento v našich pojezčach. Při mikrofonje ja Stefani Krautzeutz. Selska rada žela na novelirovanju bramborskeje selskeje kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakih boku, v selskih institucijo a selskih zagranitih, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vebnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija kše bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu stav za predne juristiske přespetovanje. Na zemje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosću. Žinca prek peš a čižasča letami ste Nimska a Polska podpisali dogrono za nimsko-polske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasi bliženje obeju statu a pyspěchovalo teke zgromadne projekty mjaze polskimi a serbami. Jano Litko Pustjej, 1962 založona šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zwiski přez granicu, kterýž až do žincajšnego obstoje. Selske pojedajúce pojcke žila ju žinca v šakorakých selských pozíciách. Kak veni se mysle vo nimsko-polskem a selsko-polskem susedstve, bužo téma víče v selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to jo 17. juni. Prítk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junija spomínajú žinca v Bramborskom krajnom sejmie. Teke dolní lužice v 11 miestnach sú tekty šli na drogu. Chošebusu, Gubinje a Luchuje, so jo sovietské vejstvo proteste pobilo.